0: Māstrihtas līgums, kā arī tā uzlabošanai paredzētais Amsterdamas līgums un Nīcas līgums, bija būtiski soļi Eiropas integrācijas procesā. Māstrihtas līgums lika pamatus tādai Eiropas Savienībai, kādu to pazīstam šodien, ieviešot būtiskas politiskas, ekonomiskas un sociālas pārmaiņas. Amsterdamas līgums un Nīcas līgums balstījās uz šo pamatu un risināja institucionālus jautājumus un sagatavoja Eiropas Savienību paplašināšanai. Šie līgumi atspoguļo Eiropas Savienības dinamisko un mainīgo raksturu un apliecina tās spēju pielāgoties un veikt reformas, rieģējot uz jauniem izaicinājumiem un iespējām. Eiropas Savienībai turpinot augt un mainīties, šie pamatlīgumi joprojām ir tās struktūras un pārvaldības pamatā. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Europaparlamentet er andet og mere end bare parlamentsmedlemmerne. Tager man et kig bag kulissen, finder man nemlig tusindvis af mennesker, som hver dag holder hjulene i gang og sørger for, at borgerne har et åbent og funktionelt parlament. Med så mange mennesker kan man hurtigt miste overblikket. Derfor er administrative tjenester som præsidiet uundværlige. Præsidiet er sammen med formandskonferencen et af Europaparlamentets to styrende organer. Det består af formanden for Europaparlamentet, de 14 næstformænd og de 5 kvæstorer. De vælges alle af parlamentet for en periode på 2,5 år med mulighed for forlængelse. Når der forhandles i præsidiet, er det i tilfælde af stemmelighed formandens stemme, der er afgørende. Kvæstorerne har en rådgivende rolle i præsidiet. Det vil sige, at de rådgiver præsidiet uden selv at kunne deltage i afstemningerne. Præsidiet udfører mange forskellige administrative og finansielle opgaver, der berører parlamentsmedlemmerne. Det er med andre ord præsidiet, der har ansvaret for, at parlamentets maskinrum fungerer. Det udarbejder parlamentets budget og beslutter, hvordan alle de administrative, personalemæssige og organisatoriske opgaver skal klares. Det er for eksempel præsidiet, der styrer parlamentets politik i forhold til bygninger. Det tager sig også af ting som godtgørelser og udgifter til tjenestemænd, og så udarbejder det mange af parlamentets retningslinjer, blandt andet retningslinjerne for de ansattes hjemmearbejde. Det regulerer også anmodninger vedrørende afviklingen af møder og kan give lov til, at udvalgs- og delegationsmøder afholdes uden for disse vanlige arbejdssteder. I den mere finansielle afdeling står præsidiet for at udarbejde parlamentets overslag over udgifter. Det fastsætter desuden de beløb, der afsættes til parlamentets politiske grupper og den tid, der afsættes til dem under plenarmøderne. Men der er mere endnu. Præsidiet står for at udpege den generalsekretær, der er ansvarlig for forvaltningen af parlamentets administrative tjenester, og det fastlægger sekretariatets sammensætning og organisation. Det er også værd at få med, at præsidiet udnævner parlamentets højtstående embedsmænd. For at kunne holde styr på alle de opgaver, mødes præsidiet normalt 2 gange om måneden. Præsidiets mødereferater oversættes til samtlige 24 officielle EU-sprog. Derefter bliver de trykt og uddelt til parlamentsmedlemmerne, som selvfølgelig har mulighed for at stille spørgsmål om præsidiets arbejde. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
0: 8. martā mēs svinam Startautisko sieviešu dienu, un šajā dienā īpaši izceļam sieviešu sasniegumus un izgaismojam sieviešu tiesības. Šī ir arī iespēja palielināt sabiedrības informētību par tādiem jautājumiem, kā dzimuma līdztiesība, vardarbība pret sievietēm, sieviešu ļaunprātīga izmantošana un reproduktīvās tiesības. Sieviešu un vīriešu līdztiesība vienmēr ir bijusi viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām un mērķiem. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šī pārraide veltīta Starptautiskajai sieviešu dienai un Eiropas Savienības cīņai par sieviešu tiesībām. Pamatus dzimumu līdztiesībai Eiropas līderi sāka likt vēl krietnu laiku, pirms tika izveidota Eiropas Savienība. 1957. gadā vairāku Eiropas valstu vadītāji parakstīja Romas līgumu, kurā dzimumu līdztiesība bija noteikta kā Eiropas kopienas pamatvērtība. Kopš tā laika Eiropas Savienība ir pieņēmusi tiesību aktus un ieteikumus, kuru mērķis ir uzlabot dzimumu līdztiesību. Tā ir arī apmainījusies ar labas prakses piemēriem un piešķīrusi finansējumu dalībvalstu pasākumiem šajā jomā. 2023. gada 28. jūnijā Eiropas Savienība ratificēja Stambulas konvenciju. Tā ir nozīmīgs rīks, kas palīdzēs izskaust ar dzimumu saistītu vardarbību, tostarp vardarbību ģimenē. Eiropas parlaments vienmēr ļoti aktīvi centies panākt vīriešu un sieviešu līdztiesību. 1984. gadā, kad ritēja tikai otrais parlamenta pilnvaru termiņš, tas izveidoja savu pastāvīgo sieviešu tiesību komiteju. 2000. Gadā Eiropas Savienība publicēja savu pamattiesību hartu, kurā noteikts, ka sieviešu un vīriešu līdztiesība jānodrošina visās jomās. Lai uzlabotu situāciju visās dalībvalstīs, Eiropas parlaments ir veicis pasākumus dažādās konkrētās jomās. Aplūkosim tuvāk, ko parlamentam izdevies paveikt dzimumu līdztiesības jomā. Vispirms palūkosimies uz dzimumu līdztiesību darba vietā. gadā Eiropas kopienu padoma pieņēma principu par vienādu darba samaksu sievietēm un vīriešiem. Lai arī tas joprojām nav īstenots pilnībā, šajā jomā ir noticis būtisks progress. 2022. Gada aprīlī parlaments atbalstīja komisijas priekšlikumu direktīvai par darba samaksas pārredzamību. Ar šo direktīvu iecerēts panākt, ka uzņēmumi samazina darba samaksas atšķirības starp sievietēm un vīriešiem un atvieglo darbinieku algu salīdzināšanu. Eiropas Savienībā par vienu un to pašu darbu sievietes nopelna vidēji par 13% mazāk nekā vīrieši. Eiropas parlaments ir arī pieņēmis jaunus noteikumus, lai apkarotu seksuālu uzmākšanos darba vietā, veicinātu sieviešu līdzdalību digitālajā ekonomikā un novērstu dzimumu digitālo nevienlīdzību. 2019. Gadā Eiropas Savienība apstiprināja jaunus noteikumus par atvaļinājumiem, kas saistīti ar ģimeni un aprūpi, un par elastīgākiem darba nosacījumiem. Šo noteikumu mērķis ir radīt vairāk stimulu tēviem, izmantot ar ģimeni saistītus atvaļinājumus un palielināt sieviešu nodarbinātības līmeni. 2022. Gada jūnijā parlamentu un padomes sarunu vedēji vienojās par noteikumiem, saskaņā ar kuriem Eiropas Savienībā biržā kotēto uzņēmumu valdēs turpmāk būs jāuzlabo dzimumu līdzsvars. Un nu ielūkosimies jautājumā par sieviešu seksuālajām un reproduktīvajām tiesībām. Lai aizsargātu sieviešu seksuālo un reproduktīvo veselību, deputāti vēlas panākt, lai sievietēm būtu vispārējais iespējas veikt drošus un likumīgus abortus, lai viņām būtu pieejama kvalitatīva kontracepcija un lai skolās būtu nodrošināta kvalitatīva dzimuma izglītība. 2022. Gada martā parlaments pieņēma rezolūciju par 3. Eiropas Savienības dzimumu līdztiesības rīcības plānu, kura mērķis ir veicināt seksuālo un reproduktīvo veselību un nodrošināt sievietēm vispārēju piekļuvi ar to saistītajiem pakalpojumiem dalībvalstīs. Visbeidzot, palūkosimies, kas tiek darīts, lai novērstu vardarbību pret sievietēm. Gada jūnijā Eiropas Savienība ratificēja Stambulas konvenciju, kuru tā bija parakstījusi 2017. Gadā. Konvencijas mērķis ir novērst vardarbību pret sievietēm. Pēc balsošanas Eiropas parlamenta deputāte un ar konvenciju saistītā referente teica:
2: This is a historic vote.
0: Šis ir vēsturisks balsojums. 10 gadus pēc konvencijas stāšanās spēkā Eiropas parlaments apņēmīgi rīkojas, lai aizsargātu sieviešu drošību un brīvību. Šis balsojums ir atbalsts miljoniem sieviešu, kuras dzīvo vardarbībā, nedrošībā un bailēs. Mēs droši varam teikt, Eiropa nepieļauj vardarbību pret sievietēm, un Eiropa neietekmēs Krievijas dezinformācijas kampaņas vai Eiropai nepieņemamas vērtības. Eiropas Savienības pievienošanās Stambulas konvencijai nozīmē, ka tām piecām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kuras konvencija ir parakstījušas, bet vēl nav ratificējušas, tā būs jāīsteno un jāievēro. Šīs piecas valstis ir Bulgārija, Čehija, Lietuva, Slovākija un Ungārija. Eiropas Savienībā konvencija stājās spēkā 2023. Gada 1. Oktobrī. Vardarbība pret sievietēm un meitenēm ir viens no izplatītākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem pasaulē, un Eiropas Savienības dalībvalstis nav izņēmums. Eiropas Savienībā katra trešā sieviete ir piedzīvojusi fizisku vai seksuālu vardarbību, katra otrā sieviete ir saskārusies ar seksuālu uzmākšanos un katra 20. Sieviete ir tikusi izvarota. Eiropas parlaments arī cieši seko līdzi sieviešu situācijai citās valstīs, piemēram Afganistānā un Irānā. Šajās valstīs sievietēm nav pamata cilvēktiesību un viņas dzīvo pastāvīgos vardarbības draudos. Parlamenta deputāti ir arī aicinājuši izskaust sieviešu dzimumu orgānu kropļošanas praksi. Lai gan kopš Romas līguma parakstīšanas ir pagājuši teju 70 gadu, mēs joprojām neesam panākuši pilnīgu dzimumu līdztiesību. Taču Eiropas Savienība ļoti smagi strādā, lai to sasniegtu. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
3: Mladí umělci, tvůrci, filmaři a spisovatelé, tento podcast je přesně pro vás. Přemýšleli jste někdy, jak by vám mohla Evropská unie pomoci realizovat vaše tvůrčí nápady? A už jste slyšeli o programu Kreativní Evropa? To je hlavní program Evropské unie na podporu kreativních odvětví. Díky více než 2,5 miliardovému rozpočtu Kreativní Evropa může chránit, rozvíjet a šířit evropskou kulturní rozmanitost a dědictví. Program napomáhá kulturnímu i kreativnímu sektoru, aby se uzdravil z krize způsobené koronavirem, s důrazem na sektor audiovizuální. Podporuje větší inkluzi, digitalizaci a ekologickou udržitelnost. Ať už malujete obrazy v Paříži, skládáte hudbu v Brně nebo vymýšlíte taneční vystoupení v Kodani, Kreativní Evropa je tu pro vás.
4: Ptáte se, jak to celé funguje? Kreativní Evropa má tři hlavní složky. Mediální, kulturní a složku mezioborovou. Pojďme se na ně podívat podrobněji. První na řadě je složka pro média. Ta podporuje všechny fáze filmové a audiovizuální tvorby. V posledních letech finančně pomohla třeba Asociaci českých filmových klubů s jejich projektem zaměřeným na uchovávání a prezentaci archivních filmů. Často poskytuje podporu filmovým festivalům, ku příkladu nesoutěžní letní filmové škole, pořádané každoročně v Uherském Hradišti. Obecně se zaměřuje na projekty s evropským rozměrem a snaží se rozvíjet mezinárodní spolupráci, mobilitu a rozšíření na zahraniční trhy. Program navíc dává důraz na užívání nových technologií a na iniciativy, které by chtěly udělat z evropského audiovizuálního průmyslu ekologicky přívětivější prostředí. Jestliže studujete film, vytváříte videohry nebo píšete vlastní scénáře, může vašim příběhům pomoci nalézt spousty diváků ze všech částí Evropy.
3: Složka média dále rozděluje své granty mezi čtyři klastry. Obsah, podnikání, publikum a harmonizace audiovizuální politiky. Obsahový klastr napomáhá mezinárodní spolupráci mezi producenty a tvůrci různorodého obsahu. Kromě toho přispívá k inovaci podnikatelských modelů, technologií a obsahu samotného. Podporuje koprodukce a vývoj spousty rozmanitých projektů, od televizní tvorby přes internetový obsah až po videohry nebo imerze. Podnikatelský klastr se zaměřuje na inovace v oblasti biznisu, pomoc mladým talentům a na růst evropského audiovizuálního průmyslu. Iniciativy zahrnuté pod tímto klastrem hodlají posílit vzdělávání a sdílení zkušeností, aby se odvětví dařilo nehledě na národní hranice. Každý rok se pod jeho záštitou přes 2400 profesionálů učí rozvíjet své mentorské, digitální i ekologické dovednosti. Více než 300 jejich audiovizuálních děl pak pomáhá distribuovat i za hranice jejich domovských států.
4: Klaster publika se soustředí na neotřelé způsoby, jak zaujmout nové, především mladé diváky. Během koronavirové krize se spousta lidí otočila zády ke kinům a přešla na digitální platformy. Klaster publika proto pomáhá audiovizuálnímu průmyslu využít příležitosti, které digitální svět nabízí. snaží se návštěvníky kin i diváky napříč platformami přilákat a přizpůsobit se jejich sledovacím návykům. V klastru najdete iniciativy jako filmové vzdělávání, titulkování kulturního obsahu a organizaci Síť evropských kin. Poslední klastr, harmonizace audiovizuální politiky, se zasluhuje o sjednocení politiky a lepší informovanost napříč všemi státy Evropské unie. Pořádá proto pravidelné diskuze, provádí analýzy audiovizuálního ekosystému a trendů na trhu, organizuje konzultace i práce v terénu.
3: Druhá složka kultura pokrývá ostatní kulturní a kreativní odvětví. Zaštiťuje hudbu, literaturu, architekturu, kulturní turistiku, herectví, zpěv a výtvarnou tvorbu. Zkrátka nabízí financování projektům, na kterých se podílí více států. Pokud třeba studujete divadlo v Praze, ale rádi byste sdíleli pódium s kolegy z Berlína nebo z Vídně, tato složka kreativní Evropy je tu přesně pro vás. Složka kultury organizuje všemožné akce, které vyzdvihují dovednosti a kreativitu, třeba prostřednictvím cen za literaturu, hudbu, architekturu a další odvětví.
4: Skvělým bonusem je i fakt, že podporuje programy mobility. Může vám pomoci vyrazit za prací do zahraničí, rozšířit si obzory, oslovit nové diváky a učit se od ostatních. Spřízněný program Kultura hýbe Evropou vám k tomu nabízí vše potřebné. Poskytuje totiž cestovní granty umělcům a kulturním profesionálům ze všech 40 zemí, které se do kreativní Evropy zapojují. Představte si něco jako kulturní Erasmus. Cestování, ubytování a nové, unikátní možnosti spolupráce. Tohle nám o příležitostech, které Kultura hýbe Evropou nabízí, pověděla Katie Loryová, vedoucí irské kanceláře Kreativní Evropy.
5: Pokud chcete své umělecké dovednosti nebo svou organizaci rozvíjet na mezinárodní evropské úrovni, Kreativní Evropa je pro vás ideálním nástrojem, jak navázat partnerství a vyzkoušet si jiné modely. Někteří lidé si udělají jen krátkou návštěvu, jiní zůstanou déle. Všechno je velmi flexibilní a zároveň bezpečné. Jestli si chcete rozšířit profesní obzory, náš program může být skvělým prvním krokem. This can be a good starting point.

0: saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Radio veebisaidil.
1: Banky hrají v našem každodenním životě zásadní úlohu. Svěřujeme jim své peníze, aby byly v bezpečí. Obracíme se na ně, když chceme koupit byt nebo dům na hypotéku a používáme je k převodu peněz po celém světě. Stejně jako my na naše banky spoléháme, že nám pomohou spravovat peníze, tak i EU při plnění svých klíčových úkolů a cílů závisí na svých bankách. Jistě jste slyšeli o Evropské centrální bance. Víte ale, jak její rozhodnutí ovlivňují vaši peněženku? A víte, že existuje také Evropská investiční banka, která má své specifické poslání? Pojďme se na obě podívat zblízka.
2: Začněme tím, kde obě banky sídlí. Evropská centrální banka, zkráceně ECB, má sídlo ve Frankfurtu nad Mohanem. Unie si jej pro svou důležitou finanční instituci nevybrala náhodou. Frankfurt je nejdůležitějším finančním centrem Německa a nachází se zde i největší německé letiště. Díky tomu je ideálním místem pro vnitrostátní a mezinárodní cesty a samozřejmě i cesty služební. Náhodný nebyl ani výběr sídla ústředí Evropské investiční banky, známé též jako EIB. Nachází se ve městě Lucemburg, které je významným mezinárodním finančním střediskem. Lucembursko je navíc zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství, předchůdce dnešní Evropské unie. Co mají tyto dvě finanční instituce za úkol?
1: Evropská centrální banka se stará o euro, a to společně s centrálními bankami členských zemí, které jej používají jako svou měnu. Její hlavní povinností je tvořit a provádět měnovou politiku v celé eurozóně. Musí udržovat stabilní ceny a usilovat o to, aby se míra inflace držela ve střednědobém horizontu ve výši 2%.
2: Proč zrovna 2%?
1: Protože vysoká i nízká inflace může z dlouhodobé perspektivy poškodit hospodářství. Když je inflace vysoká, stoupají rychle ceny, takže se nám peněženky rychleji vyprazdňují. Pokud je inflace vysoká trvale, nejsou spotřebitelé schopni kupovat stejné množství zboží a služeb jako dříve. Proto se eurozóna snaží udržet střednědobou míru inflace na zmiňovaných 2% a bránit tak tomu, aby na svých trzích přicházela o koupěschopné zákazníky. Navíc to pomáhá zachovávat důvěru v systém, což je důležité.
2: Škodlivá ale může být i velmi nízká inflace.
1: Je to tak. Může totiž způsobit pokles platů a menší zaměstnanost. To znamená, že ceny sice klesnou, ale lidé si stejně nemohou dovolit příliš kupovat, když vydělávají méně nebo mají potíže najít práci.
2: Jak vlastně Evropská centrální banka ovlivňuje hospodářství eurozóny?
1: Má na to několik nástrojů. Například stanoví základní úrokové sazby, aby udržela ceny stabilní. Odpovídá také za to, že platební systémy, jako jsou kreditní a debetní karty, fungují bez problémů. Díky tomu bezhotovostní pohyby peněz po celé Evropě probíhají rychleji, bezpečněji a snadněji, ať už jde o převody nebo platby kartou. ECB ale nedohlíží jen na bezhotovostní platby. Povoluje také tisk eurobankovek, kterými platíme za každodenní zboží a služby.
2: A to je všechno?
1: Má ještě jeden důležitý úkol. Dohlíží na to, aby evropské banky fungovaly řádně a je schopna řešit jakékoliv finanční problémy, s nimiž se mohou setkat. Nyní se podívejme na Evropskou investiční banku.
2: Její úloha je zcela odlišná. EIB sama o sobě říká, že je úvěrovou institucí Evropské unie, protože půjčuje peníze na projekty, které pomáhají realizovat cíle EU. To se týká široké škály odvětví, například zdravotnictví, vzdělávání a bydlení.
1: Týká se to nějak nás v Česku?
2: Ano. Česká republika například získala přímé úvěry na protipovodňová opatření, modernizaci železniční infrastruktury či na výstavbu a renovaci brněnského univerzitního kampusu.
1: Odkud peníze pocházejí? Jsou z rozpočtu EU?
2: Nejsou. Banka si je sama půjčuje. Většinou na kapitálových trzích prostřednictvím dluhopisů. A poté je zase za výhodných podmínek půjčuje na vybrané projekty. Přibližně 90% těchto úvěrů poskytuje v rámci Evropské unie. Pokud provozujete firmu nebo pracujete ve veřejném sektoru a máte projekt, který je v souladu s cíly Evropské unie, můžete požádat o úvěr Evropskou investiční banku. Banka posoudí, zda splňujete základní kritéria a její úvěrové cíle a zda máte dobře vypracovaný podnikatelský plán.
1: EIB je prostě jednou z největších nadnárodních finančních institucí na světě.
2: Patří také mezi hlavní poskytovatele finančních prostředků na opatření v oblasti klimatu a proto se také nazývá klimatickou bankou. Boj proti změně klimatu staví do středu své práce a investuje do udržitelné budoucnosti. Podporuje inovace a šetrné způsoby výroby energie.
1: To všechno dělají bankéři?
2: Nejen bankéři, společně s inženýry, vědci a ekonomy. Pracují se společnostmi, vládami a nevládními organizacemi ve 160 zemích a usilují o ekologičtější budoucnost pro všechny. EIB tak sdílí celou škálu evropských odborných znalostí a inovací s klienty po celém světě.
1: Jak jsme viděli, obě banky EU mají stejně důležité, byť odlišné úkoly. Podtrženo sečteno, Evropská centrální banka je primárně odpovědná za měnovou politiku Unie, za stabilní ceny v eurozóně a zdravě fungující hospodářství. Zkrátka, aby státy i občané měli v peněženkách dostatek peněz. Evropská investiční banka zase zajišťuje tok hotovosti k projektům, z nichž má prospěch celá společnost. Investuje do budoucnosti, která je bezpečnější pro lidi a šetrnější k životnímu prostředí.
2: Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.

0: Pro 10 zemí v srdci Evropy znamenal 1. květen 2004 opravdu hodně. Česko, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko se připojili k Evropské unii. Tato slavnostní chvíle byla protchnutá atmosférou jednoty a neomezených možností. Pojďme si tento historický okamžik připomenout. Evropská unie se v průběhu své historie několikrát rozrostla o nové členské státy. V roce 2004 přijala 10 nových zemí. Počet členských států se tak vyšplhal na 25. A do budoucnosti se plánovalo rozšířit unii až na 30 členských zemí. Proč je toto rozšíření tak významné? Hlavně se jednalo o největší jednorázovou expanzi. Přidali se 3 bývalé sovětské republiky, Estonsko, Lotyšsko a Litva, 4 bývalé sovětské satelity, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko, 1 bývalá jugoslávská republika, Slovinsko a 2 středomořské ostrovy, Kypr a Malta. Tyto země se vydaly na cestu k větší spolupráci, prosperitě a solidaritě. Při tomto rozšíření nešlo jen o čísla a počty. Znamenalo i změnu geopolitického prostředí, která nastavila směr budoucnosti Evropy pro příští generace. Hranice Evropské unie se posunuly na východ a upevnila se její pozice stabilizační síly v Evropě. Proč se tyto země chtěly stát členy Evropské unie? Pro mnoho z nich to byla možnost zaslíbit se demokracii a svobodě a chopit se příležitosti, kterou unie symbolizuje. Rozšíření následovalo po pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě, který těmto zemím umožnil přejít k demokracii a tržním hospodářství. Přechod z 15 na 25 členských států byl vyvrcholením dlouhého procesu přistoupení. Evropa, kterou po půl století rozdělovala železná opona a studená válka, se tak konečně znovu sjednotila. Rozšíření v roce 2004 také významně ovlivnilo oficiální unijní jazyky. Respektive můžeme říct, že jazyky znamenaly výzvu, jakou Evropa ještě nezažila. Počet úředních jazyků se zvýšil z 11 na 20. 9 novými jazyky byly estonština, maďarština, lotyština, litevština, maltština, polština, čeština, slovenština a slovinština. V Evropském parlamentu pro ně vzniklo 9 nových překladatelských oddělení. Stávající jazykoví odborníci se na zavádění nových jazyků začali připravovat už před rozšířením, kdy probíhala jednání o členství. Prošli opravdu intenzivními a rozsáhlými jazykovými kurzy. Rozšířený jazykový kaleidoskop se stal důkazem toho, že unii skutečně záleží na inkluzivitě a rozmanitosti. Každý z těchto jazyků není jen nástrojem komunikace. Je to i okno do historie, kultury a identity země. Díky překladům a tlumočení unie dbá na to, aby byl každý hlas slyšet. Tímto 5. rozšířením, kdy se připojilo 10 zemí, to ale neskončilo. Bulharsko a Rumunsko vstoupili do unie v roce 2007 a v roce 2013 se stalo členem Chorvatsko. Když z roku 2004 poskočíme o 2 desetiletí dopředu, stále cítíme vliv, jaký toto rozšíření mělo na celou Evropu. Unie tehdy potvrdila svou úlohu majáku naděje, pokroku a spolupráce v neustále se měnícím světě. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
1: Hi, I'm Eric, an English language intercultural language professional in the translation service of the European Parliament, the most multilingual parliament in the world. Every day, our staff translate into all 24 official EU languages. This means that we don't just translate into widely spoken languages like English and French. We also translate into Irish, Maltese, Latvian, Estonian, Slovenian, and many other languages. Because respecting democracy means respecting linguistic diversity.
2: Can languages with fewer speakers really thrive in the European Union? The answer is yes. This is in no small part due to a wide range of EU initiatives designed to promote the least widely spoken official EU languages. Europe is home to more than 200 languages. Among these, only 24 are official languages of the European Union. Some, like German, French, and Italian, are widely spoken across EU borders and even outside of the EU. Others, like Irish and Maltese, are less spoken, but equally official and equally valued. And it's no wonder.
1: The European Union was built on the idea of being united in diversity. The idea is so much at the core of the EU's ideals that the EU adopted it as its motto. At the heart of that vision lies a powerful belief,